0: Ale ne nadlouho, protože musím zase pást. Asi na půl cesty ji odnesu. Je, i to budu rád.
1: Slyšíš, ty, chyť se mne,
0: křičel ovčák na káču. Sotva to káča uslyšela, pustila se čerta a chytla se huňatého kožichu. Nyní měl štíhlý ovčák co nést, však ho to taky dost brzo mrzelo i myslil si, jak by se káči zbavil. Přijde k rybníku a tu mu napadne, aby ji tam hodil. Ale jak? Kdyby byl mohl kožich i s ní svléknout? Byl mu sice dost volný, a protož se o to pomalonku pokoušel, jestli by to šlo. A hle, vyndá jednu ruku, káča neví nic, vyndá druhou, káča neví ještě nic.